pozerali na chmáru len. Čom ty, chmáro, zazdrostiš toho šťastia, ľubostiš?